0: A snana to znajecie, to są manżeska, niedźlu popodniu prasza praj mi, dże sy, abo tyś przeczelio sa prasza, ja no dżeda ty sy. To rade odmówisz, ha, ja sym przy kopańcy, przy volejbulu, abo tyś przy jechaniu.
1: NDR Sakska, serbski rozwóz. Sport.
0: Wuslitki zima, Jan Reho.
2: Drue volejbulowe mustwo Holco Viktorie Worklec z kapitanku Zaru Schnablec miesze sobotu pola Nysa Volejs w Rusboku perfektny start do nowej sezony. Worklecianki dobechu zazbyłu partiju z Cinula. Najlepsza rajarka w riadach hostci by Anneli Kumorec. Przy 28. kopanskim turnierie starych kniezów o pokal serbskiego Sokowa je rajne zjednoczenstwo sportowej jednotki Kruščice a kopanskiego mustwa zeleno-byłe hoki piat kwieczor w Kruščicach šitke 4 ry dobyło, a si z tym też pokal zawieściło. W ry womistnie 2-3 dobieštaj cywkaj Sokowa ralbice roki a sportowej jednotki Nebelčice do celenia jednotków. Trener Nebelčanov Robert Šota.
3: Nej, celá nejednotko, napjate bylo, jen přivěží, a nevěd, co jen činč dobí, no. To je takový zbožok tomu sluši, a tu rotok již ponžáží, to musí husto pon, to bude.
2: Rozsudný kop by rota rajbičanských sokov Roman Vočar Meta zdržal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavěstčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašte zastupníctve športového tovarstva Marijnej hviezdy a športového tovarstva Radvo. Kopanské výsledky vinovatostné dybkové ry. Vyša liga Hornia Vúžická Budysa z Budyšina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyšej Ize Sokolov s Warriorovi ralbičanským Sokovam kšidva přicíhali a si jeden dobili, Brnjež hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort vúruna. Bydl kodžine dokonca trechištaj z hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drohotka Ramnov SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš Beza SJC Vúronau a Clemens Mark v Cečej menšinie přidatno rajného časa k 2-1 trechiu. V okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mustva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkov je busukane, Radvor Nemské Pázlice 5-2. Cilce radvorských rotov Mik Grubert, dvoje Kaspar Gisvauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvný dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gisvauk celiv a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnie dobyče je čera rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčivo, one doby z C2 doma v Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojný cíl z rotov by Florian Bulang a junu svedčachu rotový úspech Fabiana Korenka.

0: Što je s nami? Hraša sa Pink. Što je s nami? Što je sa koncidžina stavo pala nas tu ve Vužice? No, to nitko vam povedame na pošešćihje.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška hustčišo na voľbných listčikach jevi, ač dosta oficiálny kandidát Tomas Klar vosov. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 7,4,1% vosov. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonil vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdžiliu so zastojnstvo vjesnanosti nastupí, jeli ve druhým kole väčšinu vosov dobuže. V texaskim Serbinje sú čera svojim miestom hižo 8.30 Vendish Fest vosvedčili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Vendish Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských upočúvariu zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nímskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzeje v Serbinje vítaše hostči a informovaše vostavi nach serbskich upočuvario do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čerošej domkovance nové rad Lubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorom šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan z Cedujario sjatočnosť převodžachu. Tvar traješe leto a plačeše 1,1 milión euro. Cí štvorče Sakska spichovala, zbytky je vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stej namiestne starie brožnie na dvore Ralbicach. Pichanskeje fare. Pod navodom dirigentky Judit Kubicec sú prenia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Nieže 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnýšeho kultúrneho tovarstva Džakovachu so zastupierio do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajichu postvu dobre kooperácie přichodže darivěsč. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupiny Vohoze je předseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinianku a předsedku skupiny Ingu Novakovu s mytom Serbský dudak počestil. Mytovaná je posledná veľse, kýšišče aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novakova v Uzbine so je serbská národná drasta regiona vosebite pokvát, kýž má so zďažeč. Domovinská skupina v Vohozach má tu kvíľu cínače čvonov. To byš upovestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca nimo močilo tojšto svunca 21 do 24 stopňu a sucho.
0: Krásne babiličo. Na drach tež rune svunčne vupada. Tam všetko dere beží, vyskačo, žanech poskytku nímam. Jeli papuču dženca ráno nešto uledače. To nic čakač, nedom šmurátko do ruky, abo najprv dočakneš, abo se nidže napravo ronzaječ. Prošu zazvonče buduši in sima cici 400, abo napisač nam tež rade informáciu přes četovú funkciu naše damotnije app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 pana po 6, dere informovani do nového týdženia s Milanom a Jakubom.

Fire. Aber kaj šmoči, da tiš praj. To je lit, dženca večer, zaso radio Zatkuna Vuseva. Vod vos mich dođe sačih, moliče radio rade zaso zapiknič. Što je ekstremizm? Z tutej temu zabiraja so dženca Vojerovska, Miščanska biblioteka, Ludova univerzita a Sakska krajna centrala za politiske kubanje. Dženca večer vo Češćih z přednoškom a diskusiju ve Vojorecach a vitanešče tam do Vojerovske, Miščanske biblioteki Birgitte Reimann, dženca večer Češćih. Jutze, so karte placaja, lubi vuminkorios, če vutrobne vitani zasona seniorove škot, jutze dvemaj, korčme pančicach kukove, tiš novačkojos, vutrobne vitani, jutze dvemaj, pola karstena na seniorove škot. Nimo to so jutze grilluje, a to konecach šunuje, DZA, Nimski centrum za astrofyziku, přeprošuje na rozmovu při svodne kobasce, a to při tovarstvom domje konecach, vod popodnju pečih čakaja tam z dobre kobasku a rozmovami na zajmco. Dvigminske rádže hišče poskytku mam ráda holštrovské holi so zetka jutze večer šeščich damniši gminský sidorni a po volbách na gminské posledženie ešte vítani do nebečíc. Vítani jutze večer to bude sedmich damniši gminský sidorni. A tyž na zahradovanie noho nakvada kní foršvudne dörfer im Lausitza Braunkohlerevier s vúdavačelom doktorom Robertom Lorenzom sče jutze večer vútrobne vítani a to do Serbského kultúrneho centruma Slepom, tam maja kní už přihotované autor doktor Robert Lorenz od Serbského instituta vám tam noho nakvad predstají. 5 hodín 2 štúce čije.

0: Michael Patrick, Kelly, tu serbski mroz, osu peč hodin. Nedom peč a posta je, no a to je čas za naše
1: nábožné slovo.
0: Dišma dženca rano, Milena Švedžic z Mivočic.
2: Trude, přeju se prošče mir. Nic, dokiš pešit korune špatne bylo. Ale dokiš so všednim dňu, husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, u kotrimš môžeš wopravdze raz krótka při sebi byč. Mir za mne nereka, so šitko z mirom ste. Skryto reka, so netrebam nastajnošči fungovač. So môžeš krótka předuchnič, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skłodstawka, a pomaja mi, živenie zaso jasnišo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne nie kajš klinči. Ale je rune to, štoš na zaso sortiruje. V tajkých wokomikach potom bytnu, bo nie je niedže daleko preč. Ale nam šim bliže, hač šu nemirnem šidnem dňu spoznavame.
0: Dobra, Milena Švedžic z Mivočic, na dawku a zamobitošti farskie vikarie, pančice kukom. Štyri menšine do šešćich je.

0: Kaczki!
1: Skončne přesoka, Mira. Má svoju mapu sovu?
2: Vězlo, Beno. Ty nadžel mne tyž. Sim v obchodze číp na kajke máš.
1: Tvoja pak je bóna. A tosta.
2: Tvoja tola tyž činča nie. Dás mi je moj znajmenča kúšle dosť škartu za minine.
1: Što meniš? Ja vobladám si tvoju mapu, a ty moju. A potom vimoj, što chce kúšle znaju mieč.
2: Rádu. A potom môžem moj minieč a jednač.
1: Cool. Má samo jednu zlotú kartu muziale. Po, cool. Zlotkel dajú máš?
2: Pod mojeho kuzenka. Vun cíšel na kúždy pat mojeho mesia mič. A je mi za to samo zlotého muzialu dal.
1: Sra slado, keľko je ta hodna? Vona je tole zavieššie jara zrytka.
2: Nie, mi so karta lubi. A tak abo znak nechám ju předať. Čo je nekeľko by za ňu dostala?
1: Předač? Jutri necháš. Ale snad šlach chceš ju minieť.
2: Nemyslu si, že nešto máš, za čož by svoju najľúbšiu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic, legendary, special edition kartu od Maradone.
2: Je vopravde krás. A najskýršo tež drohodná. Ale za Maradonu dola svojeho muzialu ju nedám. Nesem tola žana boomerka. Što da vojtuč ni daj?
1: Vítajte ja. Min ja moj karte.
2: Dajki čikot. Mira, su tola hrak přečuram, džiš je zbožo pudla.
3: To nie je tola žana rávo zbožo. Moj cíle jednore karte romadži moj.
4: Džiš si kartu bakči kupiš, tola žini nyrš, koho z bakčika vučinješ? Je potekin prašine zboža, hač dostaneš rune tu kartu, kotruž si přiješ, abo kotruž za svoj set rune trebaš.
1: Što da je s tobu lustia?
4: No myslach si, zo smysli je starobe za Pokémone von.
1: Ale njero mađi moj tole žane Pokémone. Zbiramoj vizo karty kopako a kopario. A žan Pokémon.
4: Vopravde, to debi si raz bliže vobladač. Nešto pak mi jo mir s vašimi kartami pobrachuje.
2: Što da mu namaj pobrachuvač? Vidíš tola, kak to stej na ju mapje stej?
4: Nie vidžu žane kopaki, a žane žrajerju. Esjot.
0: Kopačko!

0: přišťočin 4.20, čerasu v Nebečicach volili, no, ale tyž policia, za tam nekak, dobře vás tým zabirač, mi dan ve jace o tým.
1: Policia z G.
2: Aj po čerožich volbách nebelčanské gmenie je nichtu v serbských Brazlicach škárov před domom Mirka Domašky, kýž bude pravdepodobne nové vesna nosta. Polícia je nám ráno obkručiva, zo sú přijeli dla rozestajenia mest dvemaj vosobomaj, kotrež sú zmirovali. Keď buče při nakupovaniu na vaše mošnje, sobotu bichu v regione jacore páde, džiž sú neznačí se z nakupovanských vozov mošnje rabnili v Radebergu, Niske a Habrachčicach, policia rádži mošňu blízko čeva noseč a nic nevob keďbuvanu ve nakupovanským vozu ležovostajč. A keďbu tež při kúpeniu tepenského volia v gmenie Waldhufen, to je blízko Niske, je muž online 50 litrov volia skázal a nedom zapvačil, dostal Junpak ženie neje.

0: Miley Cyrus. End of the World, du serbským rozhlasu. No a to podadamy do Kroszic. Tam są czera 40 konia cych zapszahu ze serbskich, katolskich, a też niemskich wokonych są na nyszpore czera pożonowali w Kroszicach. A to warstwo Cyrila a Metoda jako zaradowa tun by z wotwosom do štere spokojom, tak praje organizator Juri Špitank. A vone celebrant dvúrečného nyšpora bykulovský fara Gabri Šnauka a tuta tradícia požonovanie koniacich zapšahov vopste hižo z leta 2008. No vidíš, dalšie nôžte z našej domizny, manetko Milan za nás.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška husčišo na voľbných lístčikách jeví, ač dostá oficiálny kandidát Tomas Klar voso. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% voso. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonju vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdieliu so zastojnstvo vesnanosti Noste nastupí, jeli v druhým kole väčšinu voso dobuže. V texaskim Serbinie sú včera svojim miestem hižo 8.30. Wendisch Fest osvedčili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Wendisch Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry pomník potomníkov serbských vúpočuvarjov zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nemskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzeje v Serbinie vítaše hostči a informu vaše vostaví znach serbských vúpučovarjov do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvědčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorým šma 80 ľudí miestno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan z Dujarjo sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorč je Sakska spěchovala, zbytke vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stejí na miestne starie brožnie na dvor Ralbičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judith Kubicec sú prinia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer poslední raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spiera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Dieže 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzity dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnejšieho kultúrneho tovarstva džakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajšiu postvu dobre kooperácie v přichodže dále viesť. V podstupime bučera večer v ústajenca nadčasné serbské vúmiústvo v otevrená. Viaca ač 120 zájemcov by na vernizážu přišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovšie tvorby. Hudžbne v obrubi štaj v otevrenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. Stopom pokaza vúmiúča Janžel van Hell svoju serbskú track performance. To bych upověstče, když namakáče tež na naši internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čenca nímo močilo, to je to slunca, 21 do 24 stopňů a sucho.
0: Dobre vúľade tež, to ješ naše droji nastupa. Tam je šitko, svobodne vyska, če žane nímam za vás, tu už vám dobrú a vysu jizbu do džencnišieho dňa. Ci menšine po na po sedmiche. Dobre start do nového týdženia. Přejemoj Milana Jakub.
1: Serbský rozvoz.

0: Jesme w tym naszych połyszach słyszeli niebelczy czas uczera drugim wolbnym kole wiesnanostu wuzwolili. Na liściku stejesz jeniczki oficjalny kandidat Tomasz Klar, a tola miesze wun kontrahentu Mirka Domaszku. Wiatce hać ci szczwórczyny wolbnokmanych je wotwosowało zaim by niesmyny wujki w osobie tyż potom jakoby wolbny lokal zaurjeny. Katka Pöplec by namestne, jako su vulbne listčiki uličili.
1: Čeho dlastej tu telko ľudži vokoho jednoho blida obšidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole som so čera zaživa naprašova. Viedžo všako, zo je situácia nebylčicach napjata, ale kak jara je vobydlarstvo pačene, to môžach čera namestne doživič. Přeco zaso si přiladovario nešto přišeptachu, neko cítikachu svoj nostiš předaloko do vulbných podvožku, tak so dobiachu je vúce napomínač. Na vúsledkach pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 328 a s tým 1,5,47%. Cirkunje 28 viac hač jeničky regulárny kandidát Tomasz Klar. Mies přiladovarimi bied tež předseda zahradnického zvjazka, Štefan Anders, kotruž so vizo veseli, duž maja ľudža zájim na demokratických procesach, ale tež vun bie zažívane přes vulky zájim při vuličenju.
2: To vôprod žera neušetne poprom drude jenom, abo do jera si to vôblada jera, tak veľa ľudži šinu to šažení nesem doživu. Ja si musli duky šo to šitko jera emocionálne o tučasnú nebylčicach, snáči si na vysta nedovera napšečo tým jeničkým, kotež to vuličia, čo šo tak praje beží. Musmu šat je milí znojenú skružbu přeči o tým prvným šekali tých vôľbov. Tak so sa tá voľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho sit nie nám, tamo musí bunce si to nieký celý dokvaj neobladať, čo tiež ho praje bieži.
1: Voľby same sú mierne odbieželi, prajichu voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiaty bie zaviesť, či tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľne vúsled k vozeviu, som jeho zazvoniva. To sedíš o rovně ze svojbu při večeri.
3: Moje děti sedí někde věstná nosná a pojďom se hodně mají snáno to tak upadá.
1: V 48-letný nán dvěju děstčí, kotrož kolčí rády nahojntvu, neje před něšto týdženími hýště s cývastým líčiu, zo mousa z věstná nosu stač, kež sam prají. Nitko je tola šo hinak.
3: Vútrom na čak za dověru jsem na nám zrozumil. Já budu najprv si domů jít zoblážit, kde ty finance jsou. Kak vůpadá s tvářským dvorom, tam to ty sváře na odvoru. A kak je to celko na položení. Když se na nepěde se nímáš, to musí čím, že chceš. To nesmí být za kmína, jenž to vlastně být, abo než lepší, hač obydlí. Když se ničo na konti nímá, je nesmí dživač. Tam to je najprv čorná nul stač, potom může dživač, když to není, dobí jen lanáčka, jen ten pas, vokol kolokus, čenčištění.
1: Finance, tvářský dvo, celkone položení. Domaška se so pošim zdaču spěšně kratu přijímač. Runě tak velké vůžadaně, kež čornu nulu docpěč, je zavěstče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije se to tež předseda zahradnického zjazka při kloštorské vodže Štefan Anders.
2: Ja bo sehra nadžio, že tak mi na nika gromadži zrošče. Ja si muslu, jeli bo se to dobo stač, bohu za ošče dobili v oboji boki 20 kroče ločiča, snač so na vycune dipki koncentruvač, hač da vola k tomu tujo a tež da kmanošč. To se ja nisem viste, ale ja so jara nadžiam, so tomu tak bude.
0: Tak daleko z čerošeho vulbného večera Nebelčica, hač sa situácia gmeninit zmiruje štúbie. Čeož pak môžeme si viesči byť, dženca pripovňu vozeby vulbný vúbiak, potom doskončný vulbný rezultát. Katka Pöplec, večera námestne a je nám dženca ráno o tým rozpravjava.

Ah, John. Bitliter bichu, no akak wuspischne bitle, woprodje bichu. Możemy nynom raz sami wuspytać, aber tyś zwieszczyć to, treba się noż dwaj pismikaj, na, na, na, na, na, troszku roma, że skomponować, rene rytmus temu, a nynom hija, kujżdy wie, bo kotry spił so jedna. Dženca před 8,5 letami su bitle, one spil Hey Jude 28. septembra 1968. Na blaku, čartach USA na prvním mieste a vosa tam nedom tež 9 štyđenio doho, to by rekord za bitlo. Žane z ich spilo nie sa tak doho na čole US čartu džeržo, tam tež knižio môžeš rec. Ale stavizna na tutem svetovom hitom je kytro zajímavá. Paul McCartney je spil za syna Johna Lennona napisal Juliana Lennona. Jemu so niemenu co dereš vo tutem vokomiku spil mio ja zveselič, no a dženca je to klas Klasiker vysvědče popa a jeden z najznačnějších zpěvů, ký zamože zavěště kůže z nás sobou zpěvač. Tu již prošu, pravé silné sobou zpěvač, pod svým kyži, pod svým auče, kupili busu, abo věc, když kůliště tež runě popuču. Hey.

0: Wo namaha, Katrin Liebsena, šišč menšinov dosedemiche.
1: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
2: Štuje vina na pliesnivých sčernách v bydleniu. Sakske noviny písaja vo páže v Vojarecach, tam so muž iž od leje s bydleniotvarským družstvom váži. Po posudku v nároku družstva neje votná jer svoje bydlenie poriadne tepiu a převietruval. Žada je si votného netko toho dla tej špeneze za posudk 3,5 000 €. Muž pak na tem dvieluje, zobie posudžuval nevodvisne a so pred súdnictvom vobara. Súdnica je netko rozsudživa, zo má ďalší posudk zviesčič, što je príčina za plieseň v bydleniu. A za ešte týždeň sme rozpravili o tom, že sú zajeli to, čo člono polské cvolby paduchu, kýž je po cíve nemské droje auta pokradnila, tež v hornej Vúžice. Lauzica Runšau nietko písa, zodrieci túta cvolba tež za padústvom, pri ktorým špieloni spočať leta v braniborskej policist živenie přísadžil. Jeden z čekacích paduchov by tedy do neho zajel.

0: A sme hromadže přizemili 7 hodín. 7 je Texasu USA. Našich povešťach, že to dženca ráno hižo zoni ličera, je sa v americkým Texasu Serbine miestom hižo 8 a 30. Wendisch Fest vosvečiu. Náš kolega Clemens Schmidt je za nás namiestne mes druhým, tež za serbský televízijný magazín Vulatko svedien převodža a tam je to išto doživiu napríklad tole. Texanska kapava, zapiska, česko texansku polku. A ja, to sa honi dolných Bojanovicach za vše tiež prašaja. Štodre to je, horca tam tiež byše 8.30 stopnil a tola je na 1800 ľudí prišlo na 8.30 Wendisch Fest Texasu samo nimskoričnú Božu mšu sú tam včera. Vosvičili? A tiež tu nebo tam neznáte kirluž sú tam zaslyšal. Cirky sebe na Serbine by pouna vyrývech. A bynešto Texasu dovo hižo viace aktívne serbsce nereči, je tam serbšina, abo tiež texančinio reknu, je Wendisch tam nadal prezentne, tak vúľada štúha tam nekotre serbske napise na taflach dus a dus zaklinči nekajka serbska melodia. No a potom máš samotej štych, kýž zamodla, zamoža tla nekotre svoja serbse reč. Takáž prezident Texas Wendisch Heritage Society po takým dôrstva, kýž zasadžuje so za zakovanie serbskej kultúry Texasu.
1: Dobrý žin. Ja sem Richard Hedusch, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No vidíš, 8.30. z Wendisch Fest v texaskim Serbine. Poprvom Bychutam čera rade tiež serbskú kapavu abo dživadvú skupinu z Vúžice vitali, náže pak sa to lica radživo neje. Za dve leče potom na 40. jubileji svedenia pak chceťa potom na kúže pát zasa z hošči z Vúžice vitač. A my sme tiež rade zasa podľa, když nás do kraja daja 10 menšinu posedemiche Wendisch Festival Texasu. Dere Arene, so ste z nami si tam skrutka doličeli.
2: Sie sind ja obsessional, kaschat der Licht im Schesspot.

A když jsme hůjne hýžoraz v USA, podáme se do Severa, do Kanady a o tom je tam dojšla kuriózna stavizna. Při světových mistrovstvách kolesování tu chvíli v Kanadě měješe svojakské mužstvo dosť kolesovariu za vůbežovanie, tuči byš umelce zranený a tu již debeše masér mužstva zaskočič. Aj v opravdu, 100 kilometrov je na kolesu přetrav, cirkone debeše 270 kilometrov do pedálu stupač, ale by přepomalku, tak debeše potom přestač. Sio kolesovariu maja mužstve, veja byš taj korajci, či nemieše dovolnošť svoja mužstva, tu již masér na kolesu a neby vone masér mužstvo ze svojakskej poskyčiu, co tam na kolesu sa švikne, by mužstvo kutne konsekvence mivo rozovo, šaž nastupa kvalifikáciu za olympijskýry. Tu iš je sa masér na kolesu švikne, kýš je sa pred 9 letami posledný raz na kolesovským vúbežovaniu v obdželiu. Kajž sam praj. No a s tým je mužstvo aj pomhal. A sa na tež polekval tým, s tým, že môža sa za olympijské hry dále kvalifikovať. Bielk na vásom je a nedom pokúkneme do našej domizny, što sú naši športovce takhle zmištruvali. Jan Reo, Zima, športové vúsledky tu serbským rozvasu.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanam Rerium.
2: Druhé volejbalové mužstvo Holco Viktorie Worklece s kapitánku Záru Schnáblec mieše sobotu pola Nysa volej svoj rozpoku perfektný start do novej sezóny. Worklečanky dobehu zazbejovú partiju z Cinola. Najlepšia rajerka v riadach hostčí by Anneli Kumorec. Při 28. kopanskim turnírie starých kniezov v opokal serbského Sokova je rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kruščice a kopanského mústva zelenobyvé horky 5 kvečer v Kruščicach šitke 4 hry dobylo a si s tým tiež pokal zavěščilo. V hry v mestne 2 a 3 doběštaj celkaj Sokova ralbice horky a športovej jednotky Nebelčice do celenia jednotkou. Trenér Nebelčanov Robert Šota.
3: Nej, celá nejednotko je napjaté bo, jen všivěží, a nevěří, že to jen činč dobí, no. To je takový zbožo k tomu sluši, a tým rotok, když pon žáží, to musí husto, pon, to bude.
2: Rozsudný kop by rotar Ralbičanský Sokov Roman Vočar Metaž žeržal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavěstčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašte zastupníctve športového tovarstva Marijnej Hviezdy a športového tovarstva Radvo. Kopanské vúsledky vinovatostné dybkové hry. Vyša liga Hornia Vúžiska Budysa z Budyšina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyšej líze Sokolovs Warriorovi Ralbičanským Sokovám kšidva přicíhali a si jeden dobili, Brnieš hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort vúruna. Vedl kodžine dokonca trechištaj za hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drohotka Ramnou SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš by za SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ menšinie přidatno rajného časa k 2-1 trechiu. Ve okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mústva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkov je busukane, Radvor Nemské Bázlice 5-2. Celce radvorských rotov Mik Grubert, dvoje Kaspar Gisvauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvý dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gisvauk, Ciliu a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnie dobečie čera rajné zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčilo, one doby z C2 doma v Nebelčicach prečilo rajnému zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojnilcilc rotov by Florian Bulang a junu svedčachu rotový úspech Fabiana Korenka.
1: Štúšie netko dokvárne připosluchal zaujšetý špytno, no tam jeden koparský vúsled hýšte pobrachuje, príne koparské mústvo športovie jednotky Nebelčice je čera doma v Nebelčicach po zastatku 1-2 prečivo kopariam športového tovarstva Kinsburg Vúžnica tola hýšte dobevo a to z Pěč cí vrota za SJN Cilichu. Henry Koreng, Finn Zarenk, Johannes Jacvok, Ruben Čornak a Emilio Vetzig. A ještě další vůsled tu předleží koparky Dynama Drežďane tabulku krajně ligy navěduja. Cuk, v kterém šraje tež Radvorčanka Johanna Veselic je čera doma Drežďanach z 8-1 přečivo mustvu ST Dub Reichenbrand dobevo. Utrobnú gratuláciu, dež do Sachskej stolice 7 hodín 22 čistým je.

0: Na zima ve Vúžice.
1: Na zima, co te líš, čo pomalku započne písanič na štomach, ona jara riana, tiež te svonco svedčí.
2: Co svončko jo na zimu renče, tiež podľa to písano líšča nuť so svedčí.
3: Tiež jo vene barby, ja te co líšču a to, to jara riana.
2: Riana, šve naše přírode.
4: Ten dobrý sad, kaž na štomu vysa.
0: Serbský rozvoz, doma ve Vúžice.

0: A 12.
1: Polícia z G.
2: Počerošich Vulbach v Nebelčanskej gmenie je nichtu ve serbskich Baslicach Škarau před domom Mirka Domašky, kýž bude pravdže podobne novovesenosta. Polícia je nam ráno obkručiva za sú přijeli dla rozestajenia mest dvema osobomaj, kotrež sú zmirovali. A v Kumvaudže je so 17-letný sobotu večer s motorovým rolorom valiu a solohce zraniu. Polícia je zviesčiva, zo nebie rolor zaviesčené, zo bie mody muž odbežanú značku přičiniu a zo tež žanú jezdnú dovolnosť nemieše. Zdobom bie piju a drbeše tuž na vodevzače krie.

Naša, tež je tak rozpršený, kajž ja. V Šejkove, ním se šipkal na juhu Braniborske, je sodženca svetový rekord nastají, tam co přes týdženje hižo najvyšší vetrník cvého sveta pomavu natvarili, dženca má sa tam vone najväčší vetrník cvého sveta dotvarič, 365 metrov je vysoký kolos, je tak vůjky, kajž televizina věža Berlíně nekak, tak vobhospodá drežanské předovzače Gikon. Vobhavné větrníky jsou nekak 200 metrov vysoké, dženca so kolos dotvarí, turbína so do vysokosti čaha, 7500 domiacnosťů může větrník z milinu zastarať, tu již zmijeme, když se so poradí dženca, hej, vod dženci šeho světový rekord ve Vůžice, když v Šejkově na juhu Braniborske je najvyšší větrník světa dotvaria. Štube to veriu, zasmíme to hýšte doživíč, 8 hodin 21 je.

0: 아침.
1: Skončne přesoka, Míra. Má svoju mapu sovu?
2: Vězo, Beno. Ty nadžo mne tyž. Jsem v obchodě číp na kajke máš.
1: Tvoja pak je bůna. A tosta.
2: Tvoja tola tyž činča nie. Dá jsme je moj znajmenša kůže dost škartu za měnine.
1: Što měníš? Já vobladám si tvoju mapu a ty moju. A potom vy moj? Što chce kůže znaju měč?
2: Rádu. A potom můžu můj měnět a jednat.
1: Cool. Má samo jednu zlotou kartu muziale. Po, cool. Zlotky daju máš?
2: Od mojeho kuzenka. Vůn cíšel na kůždy pat mojeho mesia měč. A je mi za to samo zlotého muzialu dal.
1: Sra sladu, kelko je ta hodna? Vona je tole zavěšče jara zrytka.
2: Ne, mi so karta lubi, a tak abo znak nechám ju předač. Čo je nekelko by za ňu dostala?
1: Předač? Jutri necháš, ale snad šla chceš ju měneč.
2: Nemyslu si, zo nešto máš, za čož by svoju najlubšu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic. Legendary Special Edition kartu od Maradone.
2: Je vopravdě krás. A neskýršo tež drohodná. Ale za Maradonu dola svojeho muzialu ju nedám. Nejsem dola žena boomerka.
3: Što da vojtučni daj?
1: Vítajte ja. Menja moj karty.
3: Dajki čikot. Mira, so dola hrvák přečuram, džiš je zbožo pudla.
2: Doni je dola žena rávo zbožo. Můj celé jednore karty romadí můj.
3: Když si kartu bakči kupíš, tohle žině nevíš, koho z bakčíka vůčiněš. Je potekým prašině zboža, hač dostaneš růně tu kartu, kotruž si přiješ, abo kotruž za svůj set růně třebaš.
1: Što to je s tobou lustia?
3: No myslach si, co smyslí je staro za Pokémony von.
1: Ale nie romadí můj tohle žádné Pokémony. Zbíráme vizo karty kopako a kopariou. A žám Pokémon.
3: Vopravdě, to kdyby si raz blíže vobladač. Nešto pak mi jo mě s vašimi kartami pobrachuje.
2: Što da mu namaj pobrachovat? Vidíš tola, kak to ste na ju mapě ste?
3: Nevidí už žádné kopaky a žádné žrajerů. Esjot.
0: Kopačko! Yeah!

0: napoužívečích.
1: Srbský rozhlas. Povestre. V studiu Milan Grojlich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gminy Nebelčice so mieno Mirko Domáška hustčišo na voľbných listčikách jeví, ač dosta oficiálny kandidát Tomáš Klár vosu. Po tukvilnym rezultáče docpie Domáška 1,4%, Klár 7,41% vosu. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonju vozeví. Neposredne po prvním kole bie Domáška na naprašovanie médiu zdieliu zo zastojnstvo vjesnanosti na stupí, jeli ve druhým kole väčšinu voso do budže. Ve texaským Serbinie sú čera svoj miestem hižo 8.30 Vendeš fest osvedčili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo bie jún znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských vúpočovariu zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nemskorečnej božej službu ve cirkvi, ve kotrej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej ve Serbinie vítaše hostči a informovaše vo stavi znach serbských vúpočovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štepan Delan na čerošej domkovance nové Radľubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v kotrem šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Sedujajo sviatočnosť prevodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorč je Sakska spechovala, zbytk je vosada sama nazbierala. Nové Radľubín stejí na miestne staré brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupine Vohozy je predseda domoviny David Státnik sobotu dovolietnú domovinianku a predsedku skupine Ingu Novákovú s mytom Serbský dudák počestčil. Mytovaná je poslenia veľse, kýšiša aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novákova v úzbiene zo je Serbská národná drasta regiona vosebite pokvát, kýš ma so zďažeč. Domovinská skupina ve Vohozach má tu kvíľu cína Čečvonov. V podstupime bučera večo v ústajenca nadčasné serbské vúmiustvo otvorená. Viaca ač 120 zájemcov by na vernizážu prišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovšie tvorby. Hudžbne v obrúbi štaj v otvorenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. S tobom pokazá vúmiuča Janžel van Hell svoju serbskú drag performance. To bych upovestče, když nám akáčetejš na naši internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme nimo močelu tojšto svunca 21 do 24 stopňu a vostanie sucho.
3: Krutko a svodko, na droch dále všetko dere a viestče beži tuž přijemoj. Dobrý start do džencnejšie punčele do nôho tyženia.
1: Serbský rozvoz.
3: Si menšine ponapodževečiche. Serbský rozvoz.

0: Zdravo trabu. Wona nam zaspiewa Anna Maria Bretschnederec tu serbskim rozvosu sedam menšinov po napov dževečiche. A ja nebelčicach tam su čera v druhým voľbnym kole viesna nostu vuzvolili, o tom sme tiež žarune našich povešťach rozpravili. Na liščiku steješe jinički oficiálny kandidát Tomáš Klau. A tola mieše vun kontrahentu. Mirka Domašku viac hač ci štvorčine vojbnokmanych je votvo slovo a zájim by nesmiene vojky vosebie tiež potom, jako by vojbne lokál zaurene. Katka Pöplec by namestne, jako sú vojbne listčiky vuličili.
1: Čeho dla ste tu telko ľudí vokoho jednoho blída a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole sem so včera zaživa naprašala. Vedžah šako, zo je situacija nebelčicah napjata, ale kak jara je vobedlarstvo pačene, to moža včera namestni doživič. Přeco zaso si přiladovarjo nešto přišeptachu, neko citikachu svoj nostiš predaloko do voľbných podvožku, tak so dobjachu je voce napominač. Na vúsledkách pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 328 a s tým 1,5,47%. Cirkunie 28 viac hač jenički regulárny kandidát Tomáš Klau. Mies přiladovarimi bie tež předseda zahradnického zviazka Štefan Anders, kotruž so vyzovieseli, duž maja ľudžo zájim na demokratických procesach, ale tež vun by zažívané přes vůlky zájim při vůličeniu.
2: To vůprve děra neušetne poprom druhé jenom, a podujeho se to vůbladá jazo, tak veľa ľudí šinu to šažení nesem doživu. Ja si musel duky šetro šitko jara. Emocionálne v tučasnú nebečicách snáči šina vysta nedovera napšečo tým jeničkým, ko tyšto vůliče, až šo tak praje beží. Musmu šat je milizno jenu skrožbu přečivo tým prvným šekali tých vůlbu. Tak so sa tá voľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho si nenám, bo tam musí bude si to nejaký celý dokvajný obľadač, čo tiež ho praje beží.
1: Voľby same sú mierne odbežali, praje ich ju voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiaty by je zaviesť, že tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľne vúsled k vozeviu, som jeho zazvonila. To sedíš rovně ze svojí bubší večery.
3: Moje děti sedí někde věstnanostná a pojďme se hodně mají snáno to tak upadá.
1: 48-letný nán dvěju děstčí, kotruž kodží rádi nahojntvu, neje před něšto týdženími hýště s cývastým líčiu, zo mousa z věstnanostu stač, kež sam prají. Nitko je tola šo hinak.
3: Vútrom na čak za dověru jsem na nám zrozumil. Já budu najprv si domů za obláčka ty finance jsou. Kak vůpadá s tvářským dvorom, tam to ty sváře na odvoru. A kak je to celko na položení. Když se na pěde zanímáš, to musí čím, že chceš. To nesmí být za kmína, je nešto osobíte, alebo nešto lepšie, hač obydlého. Když se ničo na konti nemá, je nesmí dživač. Tam to je najprv čo na nul stač, potom může dživač, když to není, dobí jen lanačka, jen ten pas, voko kolokus, čenčištění.
1: Finance, tvářský dvor, celkone položení. Domaška chce se pošim zdaču spěšně kratu přijímač. Rúně tak velké vůžadanie, kež čornu nulu docpěč, je zavěstče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije si to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorské vodže Štefan Anders.
2: Ja bo sehra nadžio so tak mena nika gromadže zrošče. Ja si muslu, jeli bo se to dobo stač, buchu za ošče dobli v oboji boki 20 kroče ločiča snač so na vicune dipki koncentruač hač da volak tumu tujo a tiež tak manošč. To se nisem viste, ale ja so jara nadžiam, so tumu tak budže.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera Nebelčicach, hač situácia gminy nit zmieruje štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, čen sa pripovedňu vozivý voľbný vúbiok, potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec je nám rysovala, kak je včera voľby, ak sú včera voľby viestnenosti a vo sebe vúličenie. Vosso Wattbejabo, Nebelčicach, Vossom Hodžin, 41 je, tu nám netko zaspieva. Frank Wessela!

0: Wasser mal gehen, Stürri apostaje.
1: Nabožne slovo.
0: A tu te ma Jensa Rano, Milena Švejic z Miłočíc.
2: Drude, přeju se prosče mir. Nic, dokiž bešit korune špatne bylo. Ale dokiž so v šednym dniu husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, poješče, termine, mysle a mestom lidma wokomik, u kotrimž můžeš opravdu raz chodka při sebi byč. Mir zamne nerika, so šitko z mirom ste. Skirito rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So môže skrutka pšeduchnič, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiava. A rune tajke vokomiki mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi živenie zase jasnišo vidieč. Snano mir na koncu sila tak nešpektakulárne neje kajš klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnu, bodne je niedže daleko preč, ale nam všim blíže, hač v nemirnym všednym dňu spoznávame.
0: Dobraj, Milena Švejčic z Miłočíc, na roku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuku. Štyri menšiny, dodživečiche, lohko so nimaš, zaspiva Marko Smuatu, serbským rozvosu. Dženca přijemo je z Milenom na kužepat, so se vo sebe lohko mače, šako je punžela, dobro start, dodženc niš je punžele přijemo je.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Srpski studijom na univerzite BTU ma docentku. Špatne sadove žni, a slipjenska vesada dostanjo zeleningo kokota. K tomu a dajšnjim timam nento ve drobnem vece a ojo Gregor Klim. Studijom srpskega ceptarstva na BTU ma prednu docentku. Julia Berinkova s rodom ve Mestče buža ved 5. oktobra ucež prednih studirujucih togo novego bachelora. To obkšušio nam zakronite profesor Maximilian Piotraške. Berinkova živa do tých miest při Serskem instituše a jo tam sobu zakronita za uvyše masterovego plana k veživeniu dolnoserskej rice. Vene je ukupovaná ceptarka za serščinu, španščinu a nemščinu ako drugu ric. 12 študirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serščine za základnú šulu vecakujo bramborská přelepšenie, což nastupa brach serských septariov. Žinca zvieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vieženie za serských septariov búža ak lepší duce tužen. Porkojske bure žice sebie vici lihote gašo veto, kak maju ugledaš ich rolni kariske tvarinja. Gmenske ustavki pak dokradnje předpišu, kak ma hala za trajdu abo rolni kariske riet ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajine. Ve přihože, te je pak uzeša bež možne. Privilegirované rolnikarje, to kroni také ako navieduje svojský závet, deje medz vedchela švetniku terch regulo, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicne jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala teke tu inša. Kak budú dalej prestupova švetej vice, to bužo teke vyče týma ve tvareskem a uvýšovem uberku Borkojského amta. Sad z regiona vesebne jabuka sú leto sad roge. Žni sú byli skerej špatne. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým letom sú bure jano dvie žasetky sada zežnili. Rono staršie sorte nemývajú kúšte leto, jednak derje. Namecne leto slidujú cesto dosť snadne žni. Kroni Jan Rola, venio jadnar tvorcernie sada v Hozni, plázvego Komerova. K tomu je přišlo ešte mroz, rozčielem jazo dobrými a špatnými letami přiberajú rono za małe tvorcernie. Nie je to uvyše upominajúce kroni rola. Myšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejne zápust 2007 a 2006 ved Borkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš srjodu ten tyžin. Pešnosť 1000 euro kšemieš spechované, za to kše obstaráš miazo drugim muzikové kapove a vielický svešinský stajn. Gmena ga njama vieliký zál, kroni nám vesna zastojarka Melanie Walterova. To pak bužo šiško, normálne dajo amt za kulturelne spechovanie maximálne 1000 euro. Rono tak nepředvíži i tá za přiduce leto tak veľa penis. V úzešnem spechovaniu obradujo amt tu sriodu. Veliký 126. zapust myšenie bužo 12. a 13. februára. Slipjanska vesada v ordio mytovaná za ekologické napšaue. Jej ordujo přepadane ten tyžin nižilu znamuško, tak kronione zelene kokot ved obsvetovego birova krajine evangelskeje cerkve. S tým znamuškom cestší biro konsekventno obsvetove management vesade slednych 12 let. Vesada jo instalirovava fotovoltaikove zavet, cisternu za dešť a ekologicky obševava svojske vuki. Tege ustajence a zaredovania jo převiatva kute temie natúre, přepedaše buža v rámiku tam nego žňovnego svieženia. Pome audio pyšne, ale temperatúry sú ešte skoro liešajské. Na styria 20 gradu stúpa žinca vedpodňa ešte termometr, svinco svieši až do viacora. Kvistate nebio buža nám obražíš noc při živých grádach, vyče zajčas takým je zase chvotno, ale také vyče ešte raz sú samstne uglide, šop vedro buža nám vestaš ešte až do konca tyženia.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Srpski studijom na univerzite BTU ma docentku. Špatne sado ve žni, a slipenska vesada dostanjo zeleningo kokota. K tomu a dajšnjim timam nento ve drobnem vece a ojo Gregor Klim. Studijom srpskega ceptarstva na BTU ma prednu docentku. Julia Berinkova z rodom ve Mestče buža ved 5. oktobra ucež prednych studirujúcich toho nového bachelora. To obkšušio nám zakronite profesor Maximilian Piotraške. Berinkova živa do tých miest při Serskem institúše a jo tam sobu zakronita za uvíše masterového plána k veživieniu dolnoserskej rice. Vene je ukupovaná ceptarka za serštinu, španštinu a nemštinu ako drugú ric. 12 studirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serštine za základnú šulu vecakuje bramborská přelepšenie, což nastupa brach serských septariov. Žinca zvieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vyženie za serských septariov búža ak lepší duce tužin. Porkojske bure žice sebie vece lihote gašo veto, kak maju ugledaš ich rolni karske tvarinja. Gmenske ustavki pak dokradnje předpišu, kak ma hala za trajdu abo rolni karske riet ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajine. Ve přihože, te je pak uzeša bež možne. Privilegirované rolnikarje, to kroni také ako navieduje svojský závet, deje medz vedchela švetnikotarch regulov, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicne jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala teke tu inša. Kak budú dalej postupovať švetej viece, to bužo teke vyče týma ve tvareskem a uvýšovem uberku Borkojského amta. Sac regiona vesebne jabuka sú leto sa droge. Žni sú byli skeri špatne. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým letom sú bure jano dvie žasetky sada zežnili. Rono staršie sorte nemývajú kúšte leto, jednak derie. Namecne leto slidujú cesto dosť snadne žni. Kroni Jan Rola, venio jadnar tvorcernie sada v Hozni, plá svego Komerova. K tomu je přišlo ešte mroz, rozčiele miazo dobrými a špatnými letami přiberajú rono za malé tvorcernie. Nie je to uvíše upomínajúce kroni rola. Myšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejné zápust 2007 a 2006 ved Borkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš srjodu ten tyžin. Pešnás 4000 euro kšemiš spechované, za to kše obstaráš miasa drugim muzikové kapove a vielický svešinský stajn. Gmena ga njama vieliký zál, kroni nám vejsna zastojarka Melanie Walterova. To pak buža šiško, normálne dajo amt za kulturelne spechovanie maximálne 1000 euro. Rono tak nepšetviži i tá za pšiduce leto tak veľa penis. V úzešnem spechovaniu obradujo amt tu sriodu. Veliký 126. zapust myšenie buža 12. a 13. februára. Slipianska vysada v ordio mytovaná za ekologické napšaue. Jej ordujo všepodane ten tyžin nižilu znamuško, tak kronione zelene kokot ved obsvetovego birova krajine evangelskie cerkvie. S tým znamuškom cestší biro konsekventno obsvetove management vesade slednych 12 let. Vesada jo instalirovava fotovoltaikove zavet, cisternu za dešť a ekologicky obšivava svojske vuky. Tege ustajence a zaredovania jo pševiatva kute temie natúre, pšepedaše buža v rámiku tam nego žňov nego svieženia. Pome audio pyšne, ale temperatúry sú ešte skoro liešojské. Na styria 20 gradu stúpa žinca vedpodňa ešte termometr, svinco svieši až do viacora, kvistate nebio buža nám obražíš noc při živieš krátach, vyče zajčas takým je zase chvotno, ale také vyče ešte raz sú samste uglide, šop vietro buža nám vestaš ešte až do konca tyženia.

0: BBB. Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Zašto da heva?
3: Ja poskač rade Zatkula.
4: Chceš to do jiši raz pitat?
3: Če odla, to bitala serbsce.
4: No, serbske svoa to na kuže bat bichu.
3: A runje tam je drude problem, dost štere zrozumíš, svoa tež znaješ, ale dež to bíš potom sade formuluáš, tam potom klaca.
4: Kak přijdeš vod, ja rozumiu, k ja serbsce ryču, kotre zmylky při tym nastavaja, a kak môže ryč naraz dživši do živenia byč, bo tym budeme so dženca rozmoviať.
1: Zatkula.
2: Môj start do

0: tomu smo je se Linu a Malona do studia přeprosovoj, ona je z zaj menuce serbsce vuknovoj.
1: Vulki a vážny faktor za nauknjenje riče je input. Ale wieso treba stež doš skvadnošću rič zva nałožować?
0: Haj, jeda so pola waju doma serbsce ričovo?
2: Nie pola me nic.
3: Also pola me tež nic. Also jako moj nan tež može serbsce ričać, ale mes nas doma so nie so serbsce ričo.
1: A kak to potom za waju byše? Je to za waju dosahało w šuli serbsce ričać, abo gašče preda tiši, že rekli vy bisto ani snač. A kak husto staj tam sva serbsce ričało?
2: Hej, also same by to schon gusk napinace, tež za domjace nadoki a dajke vice, ale hej, also da zakovana šula je to džiči tež tlatutun 2+ koncept, tež unterstütze, podberau. Hej, ale što bi še išče da ima da tvoja prašena?
1: Kako usto še to sva potom ričao?
2: Also, je noješ v vúčbu, v haj serbšinu, a bon v matematiku a vicni vúčbe kusk.
1: A kak byš to povedal, bo snač, tak v šuli s přečelem i sva ještě nic zakonné
2: šuli? Nie, tam ještě nic.
1: Ok, Malona, kak by bola tebe?
3: Also, ja sem jenaš v serbsku vúčbu, serbsku ričao, na započatku, a potom, když jako staré vodvám, also vodvau, aber vielleicht, hi.
2: Hi.
3: Sie mir dann viele serbske Pschätschele mehr, aber dann sind mir das der Kuss serbske Ritscher, und dann mir echt viele Pommer, also nicht die andere Vokabel, die wir Hutspuren, so nutz Prüge, was statt, sondern die ist der Pschätschele, die wir Freizeit.
0: Hi, so
3: war nur Chance. So war nur Chance, hi.
0: Hej, da ti takke nødom kust naše psycherne prašerne. Men nu tager sjovet takke i en dyb kmølge, det sjov za vas putne nye, så hvor započinatje, hvor prøvde serbse ritschet, altså det aktivne dun ritsch, hvor samme vusitje, og nitsjene for vutsbe. Her støj vam sannet dan bomauer.
3: Altså på mig jo enfach dun sminna, du får drat, hvor var der krusschitsach bo, du kan sve krusschitsach, mas du halt ville, svoj med kishjenoj serbske riči, a to je vrkjeg tež konstantčinja, to je tun, also, hej, tam dobiš te serbske riči, a tu tam tež angesprochen vodvaš v serbske, a potom tu vile riči, a tu šte enfach jara vile riči, potom tu ta dut nuc, tu ste nešto tu des, ziste luči serbske riči, hej, kajš navčikvac ziste zavodnik svojbu v Krušicach.
1: Pa takim snač tež nikak ten nuzovanje k tomu v prođetu serbske riči navožovač, also. Lena, kak to bude vypadat?
2: Hej, bola mě bytu tu dyk eigentlich hakens dich ja s mojim přeče Kilianom s Romane přišla. Hej, tam jsem ja bon započila s ním krok po kroku kusku jad serbsce riče hej ričet. Hej, tak v svobodnom času s nekajmi přečelemi kusk, ale netko hej, nic tak popravdje.
1: Potekim bola vobojich z vás je von svošet štun dybk, to ričet ja nejašišo v šuli javo tak, ale skere haj ve svobodnom času s přečelemi, abo se s ľudžimi, z kotrž moža im serbsce. Kak da byš to značtiš za vás? Moso svošeli, ili na tvoje starši vobaj serbsce nemožetaj? Malo no bola tebe jenoš tvoj nan. Ja to za vás snáno, a zbyšie to za vašich starších snáč, tiež nidže jen dybk sú voni trošku serbsce nauknili.
2: Also moje starší netko nereča serbsce, alebo tak, also to môže aj po vokáble netko, ale tieto jara podpera, ale netko aj nemôže tak vyklíš serbsce rečať.
3: Aj, also po mne je to einfach, moja mač mi nešto prašal, když to ten vokábel neznaje a potom si mi to kus pomal, abo když já to znajím überhaupt, si mi to pravil, hej, to a tak ryčí a hej, ale vyli jace nic.
1: Ok, no hej, a po příšenom spíle ryčíme potom o tom, že vůz v vašem všetném dňu serbskou ryč navožujete.
4: Sie saß, wir waren in Rianes Spiel. Sam Lut Gatun.

0: Chcemy wam skrótka dalšu modu žonu przedstajić, kotraž je v běhu lit jara deri serbsce nauknula Anabel Medatec z Budušina.
1: Ona je z ciomi litami hižo do serbske pistovanie chodziła, božišo na serbsku zakvanu šulu a potom na serbski gymnázii. Se staršimi je so k domu rozsudziva do riadone z mačonoričnými džičimi hič, štož nebe za nju spočatne z cva tak jednore.
2: Mi ženy nie tak češka pánu a tu gramatiku a bo ty písomne so kus kvúrekovač, to som ja přesto so som ja to hoď ja klasisce nauknula, by to v poradku, ale te pševinene serbsce riče, čapon tyž struje, kýž sa na to na to gladali, dešene što vupak praje, a bo to lejne svoj ne znaje, to by po njera nevestučinu a to by po češa pánu a tam sa skrotka přemozať, chcem ja vopravde dále serbsce riče, ale
0: Hej, ale když ju takhle na tým nivou rečiť svýšiš, potom je jasné, že je so potom přeco bude převinič moa. Jensa Sedomlič po zvoženu matúry má tožto serbských přečelov zrozumí, číta a rečí na mačanoričným nivově.
1: Jensa bydlí v Drežďanách a ve všetním dňu viac tak husto serbštinu naožovač netreba. Za Anabel pak je vážne, že si vedomie spýta čas zariadovač.
2: Ja som tak veľa vlita, to investujem. To je tu rič tak nauknu, da bi to škoda bila, to nek zubič, a mi je to mest te jara važne, ja so se ste rič, so ste končinu a kulturu identifikuje na moje važne, a ja haj sem zbožuna, so sem ja tu rič a tu kulturu zeznač smila, a tak nauknuč smila, a so sem ja in božel na tem boč, a dla to cuja so bo to starat, so se to žerži, so ja to dan naložuju, so ja moje kruji mama, ja sem ti tak dakona, za ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, so skočim šum, že ja sab se ričit.
0: Tak si vedomne čas vedomizne organizuje, so so se serbskoričnými přečelemi zetka, serbsce bolšče přes handy pisa, dokáž je za Anabel jara vážno, so by si serbštinu na vysokým nivou tiež zďažala.
2: A te serbske ľudí sú za mňa nejara buďky, že čo dla môže to žiažať, čo keď ja si nemusú zobie nejaké serbske knihy týta, a so přes to žiažať je toho, pretože za mňa to aktívne vúžívané tie ryče. A hej, čo mi to kvázi tie přinese. Abo so jen jednoroputne in majen a druhú ryč, to je jednorejné bordstvo, to mi napadne v všich druhých ryčach, so dobie tých ryč naložovať, so sa to žiaží. A si muslu wohne ja ta intrinsiska motivacija, dušin to sam nohce, potom jo jara češko, a dušin ženu příčinu za to nima, potom jo ti češko.
1: Hoj, runje, kajš je beno rece, Predorek, ja tiež Anabel Menatec po takým toho minjenja, so je svojska motivacija trybna, so by serbštinu nauknuć, respektivne si zdžažeć mu.
0: A to je zavěštěné, što štož pváči za všich serbu, nic jenož za tých, kýž nesu serbského pokada.

0: notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Zatkula.
2: Tež v druhém kole volbu vjesna noste gmeny Nibelčice som jeno Mirko Domaška huščišo na volbnych liščikach jevi, hač dosta oficiálny kandidát Thomas Klar vosu.
3: Po mjestom oficiálne v obkručenom rezultáte docpe Domaška 51,4%, Klar 47,1% vosu.
2: Nesposredne po prvním kole by Domaška na naprašovanie médiu zdelil, zo zastojenstvo vjesna noste nastupí, jeli v druhém kole väčšinu vosu dobudže.
3: V texaskim Serbinje su čera neželu svojim mjestom hižo 8.30 Vendešfest vosvičili.
2: Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jun znova dôrstvo Texas Vendish Heritage Society, kýž sa za zdiaženie kultúry potomníkov serbských vupučovárov zasadžuje.
3: Zahajili sú svedžen z nimskorečnej božie službu v cirkvi, v kotrej špiše fara Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hostči a informuáše vo staviznach serbských vupučovárov do Texasa.
2: Rečne centrum Vitaj je lica 9. kruč serbsku komiku Dživaničku zariadoval. Ilustrátor Štefan Hanuš je šulario cičeho do 7. letnika do rysovania komiku zaujet.
3: Po prvních letach v Hornim Hanku by Dživanička lica 2. kruč na Radvorskim dvorništu, dokož by za jim tajky vulky byšu ju na 2 dny rozdělili pjatk a sobotu.
2: Kajž rečne centrum zdělí, vobdželi so dohromady 31 dži.
3: Pjatkje so znova kuždolitna kjamuška 12. serbskoho gymnázia Budešin votmiva.
2: Nedže 250 ľudí přikvata k domu do Kruščan jednoty. Žijatna čodin zají so program a vod 21 hodin bych ju durie za party votdurjene.
3: Viac vo večeru zoniče hišče v behu vusevania.
1: Zatkula.
4: Neuse, zeuse. Kuždu ponžedu.

0: Zadkula.
1: Naštada heva.
2: Botschaftu v studiu a s tým vítajče vrčo do druhé hodine vúsovania.
3: Tematice vostaneme ešte trošku při témie serbsce vúknuť, kdež na jo studi najhošče, tu ešte staje, však chceme so jeho ešte trošku vôprašovať.
2: Dále zaberáme so s tým, ktoré možnosti máš po pravom nimo šulského konteksta, kdež chceš ako modostne, alebo tiež dorostčené ešte serbsce navúknuť.
3: A potom máme ešte event konstitúdenia vôd. Notiť škermuška našich ľubých dvanátkov, ktoráž vodme so piatk, k prvnie murázy v Kruščan jednoče.
2: A tiež čelat vo letuších škermušach mamo je za vás přihotovanie, tak so tiež žaden karusel nezapasneče.
3: Vo hudbný převod postará sa so zase Klaudius. Prošu.
4: Tež dua hodina vobdarí vás z reálnej hudbu a to s holaskými, tu je spiel Modré viesce.
5: Modré viesce na mne svieči ty, červený vojen balí po zadku.
4: Bumiuc Calvin Harris má hit Blame za vás.
5: Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.
4: Britská spevaka Adele je tež v našim repertoáru. Ona spieva svoj najznačíši spev Set Fire to the Rain, Monrega. Druhú hodinu v otevrič pak chce Andrii Špitank, so by ste rane spomeli, zaniese vun za vás melodiu vo sonách. Andrii Špitank, sone sú sone, jel vesela.
0: Zadkula.
1: Šo tamne?
6: Ja vo studve.
7: Sone.

0: Smo so jeszcze z dalszymi się albo mają rozmawiali. Jedno z nich znaje, czy załaszcze z menu Beach Toury, Elias Kummer, a tam jeszcze znaczy, że raz w związku z astrofizyjskim centrum słyszeli. Jan Wünsche.
1: Tež vona je staj serbsce navuknuvoj a prajtaj nam, kak staj k čemu prišvoj serbsce navuknuč. Elias Kummer a Jan Wünsche.
2: K serbske reči sem ja poprom přes moje starši prišo. My sme tedy v Budešine blízko serbske epistovane bydlili a moje starši sú rozhodili me a moje soce tam posvač. Naše starši poprom serbsku reč nevopknieža, a one tež žan serbský pozak nimaja, ale za to sú one jen kurs za serbštinu činili, so bychu one nás tež za šulu tež kus podporač moli.
3: Najprv raz som ja zajímil za serbskú rič, dokelž ja som všetko aký pošitko nezajímil za riče, a potom byše tam tež te vidomie, so je tež tunžil v Užice, Čiž som ja vodrost, menujúť sa Pola Lubia, so je tunžil v Užice tež jono serbsko rečne bol a s tým tež vôjky žil moje svojbe. A tež som ja čítal, so sú oni so tak za svoju reč hajnbovali, so sú oni svoju reč potom odpovožili. To byše za mňa tak, to je tak škoda za mňa. To byše zavěše tež jeden impuls, so se serbštinu zabirač. A potom som ja odkryl, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs sa serbštinu a potom som si praju, hej, to dobyš jo no vúspytač.
0: Dále je nás zajmo, što dobyš so bola nás v serbste snač zmenič. Hač v šuli, na poskytkách, abo tež na nastajeniu a vopkadže nikotrých serbov.
2: Ja si myslím, že serbská rič so nesme v tých šulách, tak kaž je na klasická cudzá rič v obednáč. My máme tu lepšinu, so sme v tej regióne živí, čiž sa tá rič ričí a čiž je tá kultúra tiež živá. A ja si myslím, že tu možnosť bychmo ešte mohli kus silnejšie užívať. Napríklad bychmo mohli s tými šulerami raz na tie kšižovské čaje, Ladačič se snano serbske zaradovane vopitač a vopladač a tež snano raz na inu serbsku party hič. Tak so te moži ľudži vopravdže tež rozumia za što one tutun rič tež navuknu.
3: Na prvý raz je vizor votevrenosť jara vážna. To je závišče dobrá idea, co tež kus kviace na to dživač. Dvúža danie za vukniacuch v ričných situáciách kus pomenčič. Potom dobia tež prajič, ja som vulke čežimio z vopkatnej riču a haj, tež buchme my, ako vukniace viace vo čom v kursach zonič. To by opravč derie bylo, dokéž napríklad v mojich kurzach nejsem ja ničo v obkádnej ryči vúknil a ja som to všetko sam na úroky noč dobil v týchto situáciách. Hej.
1: A ďalšia vecka, ktorú sme predotejšie z našimi hostčomaj v objednávomaj, Byše serbská identita, tež Eliasa a Jana Smysl naprašovávaj, hač so vonaj jako Serba identifikujetaj a što po jeju meneniu Serba vúčini.
2: Serb je za mne nichtun, kýž so ze serbskomu zromanošču zjazane čuje a kýž tež tun serbskú kultúru a te tradície žive je a nichtun, kýž ceto te raz dále nešč.
3: Při tým prašenjom za mňa najvážnejšie, kak so ten človek čuje. Jeli ja mám napríklad začuče, so te serbske kemni svúša, a tež záda, ja som Serb, za mňa autentická, klinčí, potom je to tak. A ja bych praju, so je miestom te serbske tež žil moje identity. Ja som v sajšvých letách tak veľa pozitívneho doživil so můžu dženca brajt, já jsem Serb, ale já jsem tež Němc a hýště věle věce, ale jeden žil o toho, jen vážný žil, toho je tež to serbské.
0: Po takým to byštaj Elias Koma a Jan Wünsche.

0: Piatk pečat 20. septembra Wotmiso, kaj škúže leto zaso, Gamuška 12. serbského gymnázia z Budešina, v 19 hodinách zahaje so večo z programom a od 21 hodin votorichu so potom durie za party potom.
1: Gamuška vedere vopetana, nedže 250 ľudí přikvata do kruščan jednoty.
0: Do jednoty, so nečko zavešče, viele z vás praša, popravom je mienuce s vášňom, zo Wotmiwate so Gamuška, kajštiež pustnička 12 v Šunovie abo v Radvorju, dola lica sú 12 doraz hinak organizovali. Čeho dla popravom?
1: My sme sa za vás na Gamušku podali a so raz kaju za výčasa voprašali.
2: Aj my sme sa kajš kúže leto, ak to aj s vášňom, ja sa to vedeli, jo. Sme sa tam tie napraspali a teba sú nám podpajdi čoval. Und den nächsten Tag zille freinehmen. Da war ja Spekulation, aber nicht nur der Quartner. Dann muss man so von seinem Jänner zu Rossen gehen, dass man freinehmen in einer coolen Location. Und muss ich dieses Symbiet schon zusammen, vielleicht den Doppel, so kann ich jetzt, ein Doppel-Bosnisch-Linter, wir schätzen wohl, dass ich plus minus null ring, aber toller, wird da eigentlich aufgepasst.
0: A snáč sú mohli s tým trošku viac dobytka činiť. Vím ešte z našeho časa, že dobytk nitko nebe tak veľký.
1: Preto sme hižo rekli, nekak 250 ľudí je přikvátalo, to môže poprvom jara spokojom byť.
0: Poskáme raz, kak oni to vidia.
2: Aj poprvom jara spokojom musíme sa s tým programom jen jara dobro otvoz zostali. Tým raz kročia čevák, a to pas hojot je tým vúčarom ľubio, dokáž to nebe tak doje, a to nebe sú jenoš te vážne vice, so te prajdite tým skečo jara dobro otvoz zostal.
1: A môžeme telko rec, reálne večo sú 12 na kúž de pát milí, a za všetkých kocíš maja netko hižo strach, čo bude pustnička, tuta bude zase v šunoje.